0: holmium,
1: rubidium,
0: horčík,
1: röntgenium,
0: indium,
1: rhodium,
0: iridium,
1: rénium,
0: kadmium,
1: rádium,
0: kalifornium,
1: protactinium,
0: kobalt,
1: prometium,
0: kremík,
1: prazeneodým,
0: lantán,
1: polónium,
0: lantoidy,
1: plutónium,
0: lavrencium,
1: platina,
0: lítium,
1: paládium,
0: lutécium,
1: osmium,
0: mangán,
1: ortuť,
0: meď,
1: olovo,
0: meitnerium,
1: nobelium,
0: mendelvium,
1: niob,
0: molybden,
1: nikel,
0: neodým,
1: neptúnium,
0: neptúnium,
1: neodým,
0: nikel,
1: molybden,
0: niob,
1: mendelvium,
0: nobelium,
1: meitnerium,
0: olovo,
1: meď,
0: ortuť,
1: mangán,
0: osmium,
1: lutécium,
0: paládium,
1: lítium,
0: platina,
1: lavrencium,
0: plutónium,
1: lantanoid,
0: polónium,
1: lantán,
0: prazeodým,
1: kremík,
0: prometium,
1: kobalt,
0: protactinium,
1: kalifornium,
0: rádium,
1: kadmium,
0: rénium,
1: iridium,
0: rhodium,
1: indium,
0: ruténium,
1: horčík,
0: rutherfordium,
1: holmium,
0: röntgenium,
1: hliník,
0: rubidium,
1: hafnium,
0: samárium,
1: hafnium,
0: skandium,
1: germánium,
0: seaborgium,
1: gálium,
0: sodík,
1: gadolínium,
0: striebeo,
1: francium,
0: steoncium,
1: fermium,
0: tálium,
1: európium,
0: tantal,
1: terbium,
0: technécium,
1: einsteinium,
0: telúr,
1: dysprózium,
0: terbium,
1: dubnium,
0: túlium,
1: draslík,
0: titán,
1: darmstadtium,
0: thorium,
1: curium,
0: ununbium,
1: cín,
0: ununhexium,
1: chrom,
0: ununoctium,
1: cér,
0: ununpentium,
1: cézium,
0: ununquadium,
1: borium,
0: ununseptium,
1: bor,
0: ununtrium,
1: bismut,
0: urán,
1: berylium,
0: vanád,
1: berkelium,
0: vápník,
1: bárium,
0: wolfram,
1: arzén,
0: ytterbium,